0: ale se ví toho, tohle Jindrinka.
1: Ale je to nebytíka zvěde.
2: Little Kraber senil, mám kestům.
0: Mano za kážero, co mano za lího.
1: A slíhe,
2: slíhe. Little Kraber senil, mám kestům.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, dronka, zem.
1: Ale díkej, zich, jos, jos.
2: Little Kraber senil, mám kestům.
1: Kovír, vy je jůr, fuše,
0: tak kontent. A ví, kuk, mou ho má mérno.
2: Little Kraber senil, mám kestům.
1: Witches.